pláčem řekla mi, už nepřijde za námi. Byl to otec tvůj a hodně rád tě měl.

Vrž si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče.

to zas vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

prádlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvaknutí.

0: Balí rejži a přesolí čaj, kdo sůl nechá v posledním tempu, kdo raj změní v peklo a peklo zas v raj, kdo zná všechny písničky trampů.
1: Kdo přejí štěstí jako brdi hrob, kdo sladce nečeptá hned přískal,
0: a koho bys roztrh a praštil a koho

Nastal čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna.

vyvrahu naděje, zmizte mi z očí, na všechno pozděje, ale co dělat mám, cítím se strašně sám, vymazat vzpomínky, já prostě odmítám na tisíc politků, na noci v obětí.

šest hodin ještě sladce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme matla. Jí čeká rudé právo a mě už spadla. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat.

lahev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Houska v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc. Cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš. Když

0: řečiny jsou pro muziku, aha. Háčky a čárky pustím po větru,
1: střelím se houvětou
0: na ostrové svetru. Zelený vykřičník, vpálím si do čela.

buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

tvrdoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních Přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes finádvoří. Prstkuva best! Ve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory rozfíštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Piváři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vytráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Víšte, přijedeš tramvají. Zvím pravdu. Nervózní srdce Evropy s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Proseku.

nám poručík pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením před.

A neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku

a mne už v uchu hrozne kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. A prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají pro mě.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

Oni mu to věřili. Španělsky řekl, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěný.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Taká fajná rodina.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Je krátce po páté.
0: Živá voda v moři hudby. Radio

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, i čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel, prostě mi ho dal. Na silnici snadno každej zážil,

místní učitel. Já bych se mu hned omluvil, snad by pochopil, že mě to velmi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem práská. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levný.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolí.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidíš.

to je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, ale

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínova, Moravice, Horná, Hnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevišovka, Stará Říka, Nová Říka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

duka s vám, ja znám tu zemi znám. Každej rapštejn, konopiště, milotice, frýdlan, trábí, kozí hrády, křepinice, helštejn, perštejn,

On vždycky večer zaťukal a nesměl jí se zdát. Tu štrůdl, jindy trubičku,

pak jednou zase zaťukal a kufr sebou táh. A pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

Od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodině

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jedu taxíkem,

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je, trochu nestíhám. Ještě musím nadabit, snad to rychle

Quiero taxi cam. Přes Barandovskej most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

0: a se si koupím prsa nový. Z brusu nový, silikonový, pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co ve mně je.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal.

tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid. Tak do světa.

moc rádi věří a sobě se jinak než ostatním měří a zlatýmu teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí a tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů.

teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je neztratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot. Znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozedním.

kolem se se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek.

kem odsazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy. Když dneska pomyslím na ta dvě slovíčka, trochu mě zamrazí. Vždyť i v mém životě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá

Nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cíl. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a laděn. Podivný siluety na zdi pokoje. Pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

bez pozlátka. A lidé opouštějí sál, zaujmou stanoviska.

tak se chci promilovat k ránu. Dneska mi asi omylem usedla tou

a v průsečíku závratí, kde jak dvě řeky těla splynu. Vše zlé sem dobré obrátí, něco jak

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

špičkách se blíží. Kdo ví, kam vydáme se dál? A kde se naše cesta?

měl jít. Dál předák nechtěl a já nerad musel přibít. Zázrakem živej pak dostal se na druhej břeh.

nám umřel mezi poliem pod oblohou plnou jasných hvězd. Dělíme se od cigára, mlčíme a ticho bolí.

co skřížili své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servá.

a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko skáněl. Už se těším, až se mi přijde.

se moc nezměnila, Rostomile Špulír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj

všechno to začali jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ing. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo,

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Mezi našli jsme si starý sečí důměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubnistrice z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když jsem byl chlapec malej,

Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzduch a vodu z křišťálu, malebnou krajinu s horskými oky, jejichž oblesky.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu.

0: slova uchula hodí
1: sásky na vysoký číslo.
0: Jenže ty máš na triku snad bufet nebo trafiku, balkony, co pořád spěj.
1: Jinak všechno v pořádku, neprůstřelnou pohádku, věří ti naletěj.
2: Až si jednou vzpomenem, zase něco vyvedem.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď král už jen kohouti a my 200 metrů

nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek.

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč.

a z duše spadne strach a těžké bydle s pískem. Zaslechnu tvůj usedavý pláč, přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, zlékat.

si mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měla jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu

za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: je Bůh, dej Bůh, Bůh chraň,
1: chraň Bůh, je Bůh,
0: chraň Bůh.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů

Zatím v rohu staveniště jen pár kroků odtud přidavači hrou do vyspa do linky křemen. Rozhodl se proto hnedle vyklepat si potu, už se opřel o míchačku, povolil si řemen. Holinka se špatně zouvá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám si hodím šňůru, já jsem totiž člověk, který svoje city jenom stěží ovládá, ovládá, ovládá. Věřte, že mi srdce bije i v khaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc, ale paráda.

0: dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Slzy, ty osknou ti brzy, takhle smutkem se zalejvá poušť. Budeš jednou tak sám stát nad spícím synem.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si hodí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak skrylovovy bajky, ale žádná

ty žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu, a holky nenápadní jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík, jsou holky študovaný na tři životy, a holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese, a holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty, a holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná věř.

najít tu slova, která nezazněla. Zpívám jí Nezapomeň.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer v sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů

prostě šla dolů. To se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžiku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Klec je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuch si je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, boha už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převácuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, ochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastnej, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl k šandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

Proto odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, opiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáru a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu, jen aby...

nejlíp umíme. Všichni na place, čtyřkové restaurace. Sny pod mými víčky dávno odpluly a v recepci klíčky.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

minuty rozkvetly od pólu k pólu. Čas běžel pozpátku a my tu pohádku až do dna přečetli na pořád spolu. Komu se poštěstí vyhnout se rozcestí,

měsíc si nasadil pletenou čepici, slunce se odívá v smuteční masku, čas se nám ochladil, ticho je v ulici, kde kdysi u piva potkal jsem lásku.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mimo

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl se do uličku.

už nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

slon. Kráva, kůň, kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svých brýlí.

důchodů, řídí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Povahu mám normální až na jednu věc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Paměť slouží na pár dní a pak spadla klec. Já si ne.

informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíků budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: si něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil.
0: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

tak zmáčknu klaxon, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v nočním

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl potud u jezera, kde cestu kříží železniční.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta na doma.

hranic koleje se klikatí, v osamělej drážní domek stojí tady u trati. Před pár lety bydlíval v něm spokojeně docela, se svým věrným jezevčíkem výhybkář kysela.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje, má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem jít s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, uděláme z tebe.

hovalacha, čistého panděla i špinavého racha. Uděláme z tebe raguina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dindili vantili, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle.

zvuky podpatků na chodbách kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

padlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bez věna, páperly ve vlasech, nejdou jich platit.

podpatků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střety. Kde dívka čekající na zázrak.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochodí, s kytarou v ruce si šlapence

stence vod, ke třem vodám schod. U dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí a tohle foyer samý

není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.

by snad klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a konec, a pak to mezi

0: začátek a konec a pak to mezi tím.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: přijít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: říkat. Nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

Do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

sa sobie létat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám.

co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí žil, že jaro nevěděl.

stence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal

ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo.

Nedá se popřít to, že půvab měla, a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řádně rozehřát.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Vycítíš všechny mé myšlenky do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná.

čerstvý vítr Plachet. Radio Folk. Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zasekne mu je dozad s rozmáchnutým srdcem. S rozmáchnutým srdcem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

posluchačům je z ní už trochu na nic. Kde končí vesmír a co je za ním? Prostor se zakřivil jako ústa při zasmání. Rychlostí světla letí píseň vzdor gravitaci. Dveřma ji vyhodíš a oknem se ti vrací.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: To budou asi komici, jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
2: Ty jsi do na šváru mi nešaj, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím ksichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
1: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana, a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
2: No nemám známý zrovna fešáky, holče třejmíš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pěcím a prvnete tím pletením a žvaněním.
1: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
2: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kup radši Hubert, když nemáš vkus.
1: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
2: Větší záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám, tam

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

přijde, řekněte mi, co tu všecko projde. Co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde. Co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane. Řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude? A kam to asi půjde?

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zarůstá travou. Pošťápár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za okny

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

houska v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc. Cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí mloci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mně se nechce

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že noc je malověrná,

Facebooku. Tam, kde jsi byl dřív, teď zde je kráter. Hledám dál tě u přátel a u přátel jejich přátel. Slunce už zašlo, sedni k netu. Pošli mi zprávu nebo četuj, kde jsou ty

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sfouknul misírku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromu skazoval zcvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky. Hned se ženou do kuchyně, na

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj a vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko.

kraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko.

před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zel.

Sony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys

Nad obzorvy fukuje houf komínu svíš manty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

cených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

podloubí pustí kavárny hladový, ani se neohlí, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Chmurno je v listopadu.